Apele sportovnicii, mirnu po juniorském triumfu na turnaji tenisových mistrů, postoupil Ivan Lendl i trojicu do semifinále soutěže VTT dotované 250 000 dolarů, když porazil bez výsledku námahy Maďara Baláše Tarostiho, 10.